Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

because my dreams are bursting at the seams.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10

0: Zemichli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: První pražské derby v nové sezóně ženské Fortuna ligy bude na Letné v Epet aréně. Fotbalistky Sparty vyzvou rivalky ze Slávie v neděli 6.9. v 11 hodin dopoledne. Vezměte sebou rodinu a doražte fandit. Jak holky hrály, jestli bojovali a nakonec zvítězili, to se dozvíte 6.9. v Epet aréně nebo živě v přímém přenosu na ČT Sport.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejsilnější sněmovní strany ANO a ODS chystají na kampaň pro letošní volby do obecních zastupitelstev vyšší desítky milionů korun. Další strany většinou počítají s výrazně nižšími náklady, než jaké měly na loňské volby do sněmovny. Hnutí STAN dá do kampaně 25 milionů, Piráti 16. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnoví provoz tramvají. Začnou znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlová. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí na budovanou trať přes Václavák. No a wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu ve třech setech a utká se s Američankou Martou Kostukovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová. A teď pojďme do našeho regionu.
6: Vybrat sportovní kroužek nebo klub můžeme dnes v rámci festivalu Sportáček. Ten nabídne desítky sportů, klubů a trenérů na jednom místě. A děti si vyberou pohyb, který je bude opravdu bavit. Začíná se v 10 hodin v areálu Hamr v Braníku. Akce potrvá do 17. hodiny a vstup je zdarma. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Počasí pro dnešní den sem tam spadne nějaká ta kapka deště. Pozor na to, nejvyšší denní maxima 25 stupňů Celsia.
9: Hit Radio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Weekend
9: s Hit Radiem a Leonou Děngéši.
8: Krásné dobré ráno, sobota, první zářijová sobota, tak já vás tady vítám, začíná ten nejlepší start víkendu českého éteru. Tak hezké dobré ráno s vámi Lea, dneska samotinka, Filip Holt někde asi spinká. Každopádně, pojďme si dát spousty skvělé muziky, skvělých hitů, dobré nálady, pozitivní energie, i když se podívám ven z okna, tak tam prší, ale ono to přejde. Tak tady z éteru Hit Rádia bude rozhodně svítit sluníčko. Tak startujeme právě teď a hezké dobré ráno.
9: Hit Radio City.

Linkin Park, hezké dobré ráno. Tak co, jak se máte? Napište mi to na 777-937-777. Uzavíráme první týden školy, do prázdnin jich bude už jenom, počítám, 43. Jo, a jestli se vám ve škole nedaří a nejste úplně miláčci třídy, tak prosím vás, vůbec nic si z toho nedělejte. Vlastně to znamená, že máte větší šanci uplatnit se třeba v showbiznisu. Aspoň tedy statisticky, protože každá velká světová hvězda měla ve škole hodně velký problémy. Třeba z Demi Lovato se ve třídě prakticky absolutně nikdo nebavil. Dokonce Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party a podívejte se, kde je dneska. Nebo Selena Gomez prý zažila šikanu na základní i střední škole. A taky Lady Gaga si zase vyslechla své kvůli své vlastně tehdejší ošklivosti, protože je to krásná ženská. A takový Zac Efron, určitě znáte z muzikálu ze střední, měl deprese ze své chudoby a vyzáblosti. No? A teď se na to podívejme v 21. století, kde dneska všichni jsou. Tak se prosím vás přehlížení spolužáků netrapte. Jednou si je všechny třeba i koupíte.

0: UDG odlétá 7:45. Hezké dobré ranko. Těch zpráv od vás chodí spousty, děkujeme za ně, klidně pište dál. A pojďme se podívat, čím je dnešní den významný. 5.9. Tak pokud někdo z vás slaví narozeniny, tak narozeninová ruleta u nás dneska je ideální pro vás. Taky svátky, jakýkoliv den, jenom to, že jste, oslavujte. Ale dnešní den je výjimečný den charity. Tak pokud někomu třeba pomáháte, tak je to skvělý. Bez ohledu na to, jestli je den charity nebo ne. Já třeba spolupracuju s Charitou České republiky, kde máme úžasný charitolk a děláme samé dobré věci, takže já jsem strašně ráda, že můžu pomoci i sama se sebou. A taky je den pici, dokonce té sírové, tu nemám ráda, já miluju pálivou, takže nějakou salámovou. No a aby toho nebylo málo, tak holky, prosím vás, dneska je prý den celulitidy. Já vůbec nevím, co celulitida je, prosím vás, jo, jako vůbec. To ani neřešme. Tak za chvilku, skvělá muzika, dobré ráno.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
10: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
9: Kolik?
10: 949, málem jsem vzal dvoje.
9: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
16: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robbie Williams, Feel Hit Radio. Minutka po půl osmé a teď už i ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl osmé, hezké ráno. Dyson představil kartáček Camera Jet. Má v sobě malou kameru, která při čištění sleduje mezery mezi zuby a podle toho namíří proud ústní vody přesně tam, kde je potřeba. Kamera pořizuje 28 snímků za sekundu a cena zhruba $500. Američan David Rush má další světový rekord. Tentokrát dokázal na hlavě vyvážit 254 ruliček toaletního papíru. A pokud vám to připadá jako poněkud zvláštní životní cíl, máte pravdu. Rush už má přes 200 Guinnessových rekordů a snaží se jich nazbírat co nejvíc. No a spektakulární objev učinili stavební dělníci během rekonstrukčních prací v belgickém městě Dendermonde. Ve sklepní stěně opravované budovy narazili na zlaté cihly a mince, jejíž hodnotu experti odhadli na 9 milionů eur. Teď se bude zkoumat, kdo tam poklad mohl ukrýt.
0: Davide, díky moc a my pokračujeme dál v ranní porci skvělých hitů.

0: Judu, jak pak se dneska máte? To mi píšete, chodí od vás spousty zpráv, za což obrovsky děkuju. Ahoj, já se mám po ránu celkem dobře, jedeme s kolegy dnes na výlet po rozhlednách, píše Hanka. Také nám tady píše Marila, dobré ráno, Leonko. Píše tady Tomáš z Plzně, ahoj Leonko, já se mám unaveně, mám ranit na tramvaji, takže v tomhle počasí nic moc, ještě že mám Hit Radio a pouštíš tam tak skvělé hity. A jak se máš ty? Včera večer si říkala, že jsi unavená, tak snad dnes je lépe. Zdravím celé Hit Radio, všechny posluchače, Tomáš z Plzně. Tome, díky za otázku, za dotaz, tak já se mám tak všelijak. Možná to na vás eteru zní, že člověk prostě se má dobře, protože my tady chceme být pozitivní, nechceme šířit smutnou náladu, ale je pravda, že zažívám taky nějaké osobní věci, takže není to úplně nejlepší nálada, ale když jsem tady s vámi, tak se člověk od těch problémů tak trošku odmyslí, protože hudba je lékem na všechno, to říkám pořád a říkat vždycky budu, dokud tady s váma budu a nechci vůbec šířit něco, co prostě mě třeba nedělá dobře a tak podobně, takže děkuju za dotaz, takže se mám vlastně dobře, i když člověk prostě řeší nějaké svoje takové chmury, jak se říká. Za chviličku Marek Ztracený nebo taky Katy Perry, Miles Smith, spousty skvělých hitů, tak hezké dobré ráno.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: there's no going back.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
5: Bude vejdán.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Orlická přehrada v pátek kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět jen stejné množství vody, které do ní přitéká. Povodí Vltavy poprvé v historii využije přehradu Slapy, která vodu v řekách doplní. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování, upozornila média. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. No a tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka ve čtyřech setech. Duel s dvojnásobným grandslamovým finalistou a bývalou světovou trojkou ztratil za 2,5 hodiny. A teď se podíváme, co je nového v našem regionu.
14: Vzpomínková jízda historických vozidel z Braslav Jíloviště připomene 100 let od triumfu Elišky Junkové. Ta tento závod do vrchu v roce 1926 vyhrála, a to jako první žena. Teď jsou všechna vozidla vystavena na Zbraslavském náměstí a hodinu popoledni se vydají vyhrála, a to jako první žena. Teď jsou všechna vozidla vystavena na Zbraslavském náměstí a hodinu popoledni se vydají k závodům. Z Prahy Lucia Daňková.

0: to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
1: Ano, jsem tu s vámi, doufám, že se vám krásně vstává. 8:02, my pokračujeme dál. Před námi je moje jmenovkyně Leony, Faded Love anebo Lost Frequencies právě teď.

Co už se těšíte, jak si o víkendu vyhodíte z kopítka, zválcujete si vědomí a morální hodnoty v nějakém roztomilém baru, a nebo si dáte burčák, protože burčáková sezóna, ta moje nejoblíbenější, právě odstartovala. Já alkohol celkově vůbec nemám ráda, ale pak, když jde o burčák, já bych ho mohla pít od rána do večera. Jen by pak trošku bylo v alejích, víte co, jak se říká. Tak jenom ať víte, do čeho se pouštíte, protože Češi stráví v kocovině celý jeden rok života, i když já bych řekla, že tam nepatřím, protože já prostě alkohol nepiju. Spočítali to prostě jakýsi lékaři, já nevím. Zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my křehké polovičky celých 9 hodin kocoviny. Nevím, no, je mi tenhle výzkum nějak divně podezřelý, protože mám kamaráda, který žije na Moravě, a ten je rád, když stráví ten uváděný rok života bez kocoviny, že jo? Protože to je panáček sem, panáček tam, a jeden pro zdraví a jeden na mámu, na tátu, na dědu, na babi, na kamarády a tak dále. Tak dejte vědět, jak to s alkoholem máte vy, jestli třeba milujete taky burčák jako já, anebo si dáte někde takovéto pívečko po kachničce s knedlíčkem a tak podobně. Já posílám další skvělou muziku. Co takhle Shakira? Come on,

0: Pictures of You. Za minutku 8:45 aktuální čas, sobota 5.9. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, vy nám píšete spousty zpráv, děkujeme za to, že posloucháte. Benson Boone, Beautiful Things nebo Imagine Dragons, to se na vás těší za moment.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
9: Necítím se psychicky dobře.
10: Já už to nezvládám. Potřebuju poradit.
11: Nejste na to sami.
12: Dny pražské pomoci a péče.
11: Veletrh sociálních služeb.
12: Duševní zdraví.
11: Rodinné poradenství.
12: Služby pro seniory i pečující.
11: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
12: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
11: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
12: Více na praha.eu.
13: Baumax slaví 10. narozeniny. 10 let.

0: Michly.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
6: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
5: Rodinné oslavy,
6: romantické svatby,
5: firemní setkání
6: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
5: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
6: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
5: Zámek Berchtold.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Farben, Ilira, Fading a taky ranní update. Si dáme právě teď, tak hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, tak tomu se říká radostné štěstí, když se maminka dvou malých chlapců Courtney Willinghamová z USA rozhodla s manželem pro třetího potomka, vysněli si ideálně holčičku. U čísla 3 měli v plánu s dalšími dětmi skončit. Osud si pro ně ovšem připravil překvapení v podobě 4 čat, počali je navíc přirozenou cestou. 14-letá školačka v bavorském Erlangenu vytasila v ordinaci nůž na zubařku, protože jí lékařka odmítla sundat rovnátka. Dívka jejich nošení považovala už za příliš dlouhé. Zasahovat nakonec musela policie. Naštěstí se nikomu nic nestalo. No a svět robotických vysavačů se posouvá dál. Na veletrhu v Berlíně představili koncept, kde velký robotický vysavač vypustí malého robota, který se dostane do míst, kam se velký stroj nedostane. Takže už nejde jen o robotický vysavač, je to robot s vlastním robotem.
0: Davide, děkujeme, my pokračujeme dál. Před námi Alex Warren a nebo teď už víno, bílé, červené, jaké budete chtít od činářky.

0: pár minutek už dopoledne a já vám můžu prozradit, že pro někoho z vás tady máme voucher na 5 000 korun od Slevomatu. Tohle dneska bude v narozeninové ruletě, tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu přihodíme i takovýhle dáreček a vy sami si vyberete, co byste chtěli zažít, prožít, užít. Je tam toho spousty, tak rozhodně poslouchejte Hit Radio, dejte si ho na maximální hlasitost. Já vám k tomu budu hrát ještě skvělou muziku a to je prostě ideální ráno takhle v sobotu. Tak za pár minutek po 9. hodině jdeme na to. Do té doby Pink, tedy Swims, Luis Capaldi a nebo David Guetta a Sia. Za chvilku.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, sir!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
4: 12. září, Johan V. Třebíblice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: letí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
1: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Závěry kontrol hasičů v českých nočních podnicích, klubech a barech jsou co do počtu zjištěných pochybení varovné. Provozovatelé berou především únikové cesty a vybavení hasícími přístroji na lehkou váhu. Tím ohrožují bezpečnost hostů. Hasiči zjistili 2400 závad a uložili pokuty za 5,5 milionu. Bouřková situace, která 19. srpna zasáhla Německo, byla ještě mimořádnější, než se původně zdálo. Specializovaní meteorologové už potvrdili výskyt 14 tornád. Je to nový německý rekord v jejich počtu během jediného dne. No a druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánován na 20 hodin a 4 minuty. 21-letá Manuel je jedinou českou atletkou ve finále elitního seriálu. A teď jdeme do našich regionů.
8: Opera v Šárce, Praha 6, obnovuje tuto tradici pod širým nebem a dnes ve 2 odpoledne zve na českou operní pohádkovou klasiku Antonína Dvořáka Čert a Káča. V podání solistů, orchestru a sboru Národního divadla ji uvede originální hudební divadlo Praha. Vstup je tradičně zdarma. Z Metropole Lucie Daňková.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Polojasná oblačná obloha 18 až 22 stupňů Celsia, to jsou taková ta denní maxima. Užijte si ten den naplno, jo? A dělejte to, co máte rádi.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
10: Jo, jo, to jsem já, doufám, že tu nejlepší náladu budete mít s námi, protože já jsem takový posel pozitivní energie, i když mi zrovna není do zpěvu. Co si budem, od toho tady máme skvělé hity, které prostě jsou lékem na všechno. Tak Glass Animals a teď už žijeme len raz, tak si ho pojďme dát. Ego Robert Burian, hezké dopolko.
11: Hit Radio City.

Glass Animals, Heat Waves, Hit Radio, 5 minutek po 9. S vámi taky vaše Leona Dendější. To je hrozný vždycky říkat to příjmení. Tak budu říkat radši Lea. Schválně mi dejte vědět, jestli máte radši Leona anebo Lea. A my se teď podíváme na narozeniny jednoho velkého velikána, kterého milujeme, jeho písně zbožňujeme, známe texty úplně všichni, aniž bychom se je někdy učili, bohužel už není mezi námi a dnes by oslavil nádherné 80. narozeniny. Nezaměnitelná barva hlasu, jeho rozsah, pane bože, to je Mariah Carey v mužském podání. Freddie Mercury z kapely Queen by měl dneska totiž 80 let. Knír, bílé tílko a hlas. Hlas, který bořil stadiony, kdyby tu byl s námi dneska, určitě by měl na zahradě aspoň 50 koček a zlatý trůn, protože i v 80 by vypadal v legínách líp než většina z nás ve fitku, že jo? Takže dnešní hvězdy potřebují prostě, já nevím, autotune. Freddie mu stačil jeden hluboký nádech a rozbil okna. A píseň Bohemian Rhapsody byla v roce 2018 prohlášena za nejstreamovanější skladbu 20. století a my si ji na jeho počest dáme i teď z éteru Hit Rádia. Jdeme zpívat! Já mám normálně slzy v očích.

0: Píseň z filmu Divoké kočky. I takový tip, na co se třeba můžete po dlouhé době podívat, tak to nám teď dohrálo z Eteru Hit Rádia. Za chviličku silné Espresso Macchiato v podání Tommyho Cashe, taky Nickelback, Jelení, Jediný, co chci, a Dáme si. To vám řeknu za chvilku. No tak jo, bude narozeninová ruleta, takže volat můžete právě teď na 800 937 937. Na někoho z vás čeká voucher v hodnotě 5000 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: První pražské derby v nové sezóně ženské Fortuna ligy bude na Letné v Epet aréně. Fotbalistky Sparty vyzvou rivalky ze Slávie v neděli 6.9. v 11 hodin dopoledne. Vezměte sebou rodinu a doražte fandit. Jak holky hrály, jestli bojovali a nakonec zvítězili, to se dozvíte 6.9. v Epet aréně nebo živě v přímém přenosu na ČT Sport.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
8: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
7: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
8: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
15: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
14: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Jelen, jediný, co chci. A víte, co chci já? Udělat někomu z vás velikánskou radost, protože my právě teď jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, volejte. Tak já jsem zvědavá, koho pak máme na telefonu. 800 937 937, to je to číslo ke mně do studia a někomu z vás jdeme dělat radost. Halo, halo, kdo je tam?
1: No jupi, tady Eva.
0: Ahoj Evičko, odkud voláme?
1: Z Liberce.
0: Z Liberce, to byla taková hezká reakce, no jupi. To je skvělý. Tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky?
1: Měla 1.9. na začátek školního roku paní učitelka, s kterou kamarádi, měla narozeniny.
0: No tak to je skvělý, a jak Marcelka. Se jmenuje?
1: Marcelka.
0: Marcelka. A ty jsi taky učitelka?
1: Ano, jsem taky učitelka, ale já ve školce a ona v první třídě.
0: Tak já jsem taky učitelka, ale na střední škole, na konzervatoři ještě. Tak jsme se sešli krásně, tři úči. Už nám to začalo, holky.
1: Přesně tak.
0: No tak jo, tak jdeme teda roztáčet narozeninovou ruletu pro Marcelku. Tak potřebuju vědět to datum těch narozenin.
1: 1.9. a vím, že jí bude...
0: To nebudem říkat, kolik jí bude, to se neříká. U nás ženských se věk zastavil na 35, bych řekla.
1: Tak jo.
0: Pak to jde směrem dolů, jo?
1: Tak jo.
0: Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 1.9., kdy Marcelka oslavila narozeniny, 35. Aha. Jo, budeme říkat.
1: Aha.
0: A na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat, no a společně jí tu písničku zahrajeme a ještě možná tady něco dostaneš. Jenom připomínám, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže automaticky bychom potom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Jo, aha, děkuju.
0: No tak roztáčíme kolo právě teď. Summer Long, Sweet Home Alabama, Kid Rock.
1: Tak to ne.
0: To bylo jasný, dobře. Tak roztáčíme kolo dál. Rockové legendy Guns N' Roses, Don't Cry.
1: No tak to můžem.
0: Dobře, ale plakat nebudeme, jo? Slibuješ?
1: Nebudem, ale je to úžasná písnička.
0: Nádherná. Já vždycky, když jí slyším ty první tóny, tak se mi chce brečet. Ona se schválně jmenuje jako Neplač, neplač, že jo, Don't Cry, nebudeme plakat, ale mně se chce vždycky plakat. Tak prosím tě, teď tady máme ten správný okamžik, aby si své kamarádce, Marcelce, paní učitelce mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak Marcelko, já si to totiž nahrávám, protože nevím, jestli náhodou nespínka. Marcelko, všechno nejlepší ještě jednou k tvým narozeninám a doufám, že pojedem do Prahy i do divadla. Přeji ti hodně zdraví a samé hodné děti v první třídě.
0: Počkej, kam jezdíte do divadla?
1: Studia 2.
0: Studio 2, to je super. Každopádně rádi chodíte na nějaká představení divadelní nebo muzikály?
1: Ano, chodíme. I na muzikály, ale teď jsem koupila tady na to lístek, takže jedeme příští sobotu.
0: A co kdybych ti, jako dárek, teď úplně to říkám prostě sama od sebe a za sebe, když chodíte se svojí kolegyní rádi do divadla, tak chodíme. Já taky hraju v jednom divadle v Hybernii,
1: no já
0: právě Praze.
1: Jsem to objevila, říkám super.
0: Hraju a zpíváme v Celine Dion show, kde jsem ještě s Míšou Noskovou a kamarádkou Péťou, máme to takový krásný, tak já ti teď právě takhle přímo věnuju dvě vstupenky.
1: Ježiš, fakt?
0: Přímo na naše představení 9. října v divadle Hybernie. No, jen
1: Ježiš,
0: tak prostě
1: super.
0: Chci ti udělat radost.
1: No tak to je boží, tak to až jí řeknu, že pojedeme dvakrát, jeden měsíc, druhý.
0: No a počkej, to není všechno, protože my tady máme partnera dnešní narozeninový rulety a to je Slevomat. Tudíž oslavíte ty narozeniny zážitkem. To znamená, že si vyberete třeba nějaký, já nevím, wellness pobyt, restauraci skvělou, masáž, adrenalinovou aktivitu nebo jakýkoliv originální dárek. A ty od Slevomatu právě teď ještě dostáváš 5 000 voucher na nákup čehokoliv. No.
1: Cože? Ježiš, to je teda boží. Tak Marcelko, slyšíš?
0: Ty máš,
1: co podniknem?
0: Ty máš dneska normálně takové předčasné Vánoce, bych řekla.
1: Tak já jsem měla taky narozeniny.
0: A kdy?
1: 24. srpna.
0: No Ježíš Maria, takže si lvice? To si měla stejně jako můj tatínek.
1: První pana.
0: Jo, tak můj otec je 23. takže na rozhraní s tou panou. Každopádně já ti obrovsky gratuluju, protože od Slevomatu 5000 určitě si vyberete něco spolu. Potom jedete do divadla a ještě 2 vstupenky na naši Celine Dion show. Tak mi vydrž na telefonu, ať si vezmu takové ty údaje, ať taky víme, kam to všechno poslat. Ty máš tak radost, vy.
1: To je boží.
0: Já mám radost s tebou.
1: Ježiš, no tak my pojedeme do Prahy a ještě si pojedeme užít wellness nějakej. To
0: no
1: určitě,
0: jasně,
1: to koupíme.
0: Takže mrkni se na slenoma.cz. Každopádně teď už posílám vybranou píseň Don't Cry. Ale ano, my stejně budeme plakat.
1: Super,
0: radosti.
1: Super, děkuju.
0: Tak vydrž na telefonu, ahoj.
1: Jasný, děkuju, ahoj.
0: Ježiš, to bylo tak boží, já mám vždycky takovou radost, když vám můžeme udělat radost. Teď už hrajeme slíbený hit a nebojte, zítra ruleta bude znovu.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio, se vámi vaše Lea a mě tady přišla tak nádherná zpráva. Normálně mě dojímáte. Napsal jí Dušan a napsal mi: ahoj Leonko, my tě s ženou říkáme Leonka Sluníčko, protože tvůj pozitivní a optimistický a nádherný hlas je jak východ slunce po tmavé a bouřkové noci. Dušan. Já jsem normálně dojatá. Děkuju strašně moc za takhle krásnou zprávu, protože když to čekáte nejmíň ve chvíli, kdy prostě máte nějaký svoje šílený období a přijde něco takového, tak vám to udělá tu radost dvojnásobnou. Tak pokud někdo z vás má v sobě něco, co tomu druhému třeba chcete říct a sdělit a furt to oddalujete, tak to udělejte. A nebo jen tak někoho pochvalte, na někoho se usmějte. Na prodavačku, v nákupáku, nebo když si jdete nakoupit něco dobrého k jídlu a pití, tak to prostě udělejte, protože nikdy nevíte, co ten daný člověk prožívá a jakou radost mu takováhle maličkost udělá. A my si jdeme zase hrát tomu skvělou muziku, protože před námi je Lady Gaga, taky Disturbed, The Sound of Silence a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dopoledne.

0: platu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Koaliční lídři, včetně premiéra Andreje Babiše, předložili novelu policii. Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Koaliční lídři, včetně premiéra Andreje Babiše, předložili novelu policijního zákona. Změna by policii

0: Les ukončil kvůli zranění předčasně sezónu a nebude příští týden startovat na ultimátním mistrovství světa v Budapešti. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů a několikanásobný mistr světa to oznámil na sociálních sítích. A teď se hlásí náš region.
1: Vybrat sportovní kroužek nebo klub můžeme dnes v rámci festivalu Sportáček. Ten nabídne desítky sportů, klubů a trenérů na jednom místě. A děti si vyberou pohyb, který je bude opravdu bavit. Začíná se v 10 hodin v areálu Hamr v Braníku. Akce potrvá do 17. hodiny a vstup je zdarma. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Jasná polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
3: Jo, to jsem já, moje malá maličkost. Každopádně pokračujeme dál až do 13. hodiny, tady budeme spolu. Před námi partička Black Eyed Peas a nebo Tones and I a Dance Monkey. A pak se taky mrkneme na to, co pak nám to provedl ten James Blunt.

Black Eyed Peas, 11 minutek po 10, hezké dobré dopoledne. A já mám pro vás důležitou informaci, hlavně pro fanoušky Jamese Blunta, protože ten se do naší České republiky vrátí 5. března a vystoupí v Praze v O2 Univerzu. Možná to nevíte, ale ten chlap je prostě možná nejvtipnější popový idol na světě. Fakt, nekecám. Protože většina hvězd si hlídá image, ale Blunt absolutely nic. Ten na Twitteru aktivně vyhledává lidi, co píšou, jak ho nenávidí, a pak jim odpovídá tak geniálně, že mu prostě ty lidi nakonec to follow dají. Fakt, tak jim trošku, říkejme tomu, přeprogramuje mysl, a on tu hudbu dělá vlastně jen proto, aby měl materiál na vtipy. Vzpomeňte si na píseň You Are Beautiful. Bylo to všude, v rádiu, v obchodech, dokonce i z ledničky to na vás skákalo. A sám Blunt dokonce přiznal, že tu píseň lidi úplně nenáviděli, nesnášeli to, protože byla násilně krmená. No a pak o ní říkal, že je to první song o úchylném voyerovi z metra, který někomu vydělal na vilu. Je to tak, příběh, který napíše sám život, ale právě tenhle nadhled z něj dělá někoho, koho prostě musíte respektovat. A my si tuhle píseň dáme právě teď. You Are Beautiful, James Blunt. Tak hezký poslech a buďte s námi. Jsme Hit Radio.

0: den, to máme rádi. Hit Radio ještě radši a Leu Děnděši, to nevím, to je na vás. Tak každopádně hezký dopoledne, protože v muzice pokračujeme i za chviličku. Eva Farná, Alvaro Soler a nebo Kelly Clarkson, tak si na to rozhodně počkejte, nikam neodcházejte a nezapomeňte, že nás můžete sledovat i na našich sociálních sítích. Můj Instagram je Lea Giongiosi a samozřejmě naše Hit Radio, Facebook, Instač, jedeme všechno, máme i tam pro vás spousty takových backstageových ukázek, událostí, situací, vtipných videí, fotek, co se nepovedlo třeba, že jo? No tak jo, tak se budeme sledovat a za chviličku další muzika, tak buďte s námi.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
8: ČTK Connect se znovu vydá na cesty zmapovat, kam a proč směřují evropské dotace z končícího programového období. Zaměříme se na východní a střední Čechy, střední Moravu a Prahu. Výsledkem budou reportáže a živě vysílané debaty z těchto regionů. Zapojí se Svazek metropolitních oblastí a aglomerací, s ohlédnutím za dříve sledovanými projekty pomohou kolegové z rádií. 12-měsíční akce z pověření Evropské komise začíná v září.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: První pražské derby v nové sezóně ženské Fortuna ligy bude na Letné v Epet aréně. Fotbalistky Sparty vyzvou rivalky ze Slávie v neděli 6.9. v 11 hodin dopoledne. Vezměte sebou rodinu a doražte fandit. Jak holky hrály, jestli bojovali a nakonec zvítězili, to se

0: zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Černá Miraj, vzpomeneš si. A teď tady pro vás něco máme. Kdo pak to zvoní? Nechte si přivést peníze každé ráno až k vám domů.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tady tohle pro vás máme. Co kdyby vám v pondělí ráno v 7 hodin 10 minut zazvonilo u dveří štěstí? Co kdyby vám někdo pro start dne dal mezi dveřmi 1000 korun? To už by vám asi zlepšilo náladu, ne? Tak přesně o tom je naše nová hra Snídaně šampionů s Jasmin a Míšou. U nás na Hit Rádiu Kdo pak to zvoní? Každé ráno od pondělka až do 25. září vyrazíme k jednomu z registrovaných vás, našich posluchačů, a přivezeme vám peníze rovnou na práh. Prostě co a jak pro to musíte udělat, jo? Úplně jednoduše. Stačí se zaregistrovat formulářem na webu hitradio.cz, na naší stránce, a pak už jenom poslouchat Snídaní šampionů každé ráno s Míšou a Jasmin. No a jakmile uslyšíte naše zazvonění, tak se běžte podívat za vaše dveře. Pokud nás tam do 30 vteřin najdete a vždycky za jedněmi dveřmi stojíme, tak vy vyhráváte balík peněz. Registrovat můžete svoji adresu domů, do práce, prostě zrovna tam, kde se nacházíte, když posloucháte naši Snídaní šampionů. Takže v 7 hodin 10 minut každé ráno. Pane bože, já mám takovou radost, když vždycky někomu z vás uděláme radost. Takže kdo pak to zvoní? Od pondělka.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Hit Radio stále s vámi za 3 minutky 10:45. Tak je to taky správný čas, abyste nám začali psát vaše hity na přání k vaření. 777-937-777. Napište nám tam, co byste rádi z éteru Hit Radia slyšeli, co taky dneska vaříte. Psát můžete třeba i na můj Instagram, který často používám. Lea_Giongiosi. Dívám se i tam. No a třeba to budete právě vy, kdo uslyší ten váš oblíbený song z éteru. Tak za chviličku po 11. hodině. Do té doby Coldplay, Little Sims, Burna Boy za moment.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
5: Březová.
6: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
5: Březová.
6: Resort Březová.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle médií se zvýšila například ochrana letišť a nádraží. Italská premiérka Giorgia Meloniová pochválila za výsledky svou vládu. Podle ní úspěšně pracovala na podpoře hospodářského růstu a posílení mezinárodního kreditu země. Opačného názoru je opozice. Meloniová se uzavřela do vládních paláců a Italové nemají vůbec co slavit. No a vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. No a pojďme k nám do regionu.
10: Vzpomínková jízda historických vozidel z Braslaví loviště připomene 100 let od triumfu Elišky Junkové. Ta tento závod do vrchu v roce 1926 vyhrála, a to jako první žena. Teď jsou všechna vozidla vystavena na Zbraslavském náměstí a hodinu popoledni se vydají k závodům. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. Posloucháte Hit Rádio a pokračujeme.
7: Hit Rádio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Rádio.
11: Tak doufám, že bude nejlepší. 2 minutky po 11. hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás až do pravého poledne. Takže pište nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Budeme hrát jenom pro vás. Teď už David Guetta a Bibi Rexha.
7: Hit Rádio City.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření, jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka, ahoj Leonko, ty naše sluníčko, vždycky, když tě slyším, tak jsi strašně pozitivní, to mě těší. Ne, vždycky tomu tak je. Každopádně, co tady ještě píšeš, zahraj nám prosím Sister Sledge, We Are Family. My jsme právě se svojí rodinkou na zahradě grillujeme, možná to bude jedna z posledních letošních grilovaček a bylo by to pro sestřenku Áďu, Marka, Teresku a celou naši rodinu. Posloucháme vás tady právě teď. Ježiš, to je hezký. No tak jo, tak chcete to, máte to mít. A víte co, my jsme všichni taková jedna velká hudební familie, protože vy posloucháte naše rádio, my jsme rádi.

0: Hity na přání k vaření, pokračujeme, nezastavujeme, ten náš vlak je neúprosný, jedeme v kuse dál. Za minutku čtvrt na 12 a přišel nám tady krásný vzkaz. Ahoj Leonko, s dcerou dnes připravujeme takový mix do trouby, nové brambory, cuketu, papriku, slaninu, klobásku, cibuli a tak dále. Rádi bychom si tady pohopsali na nějakou českou písničku oddělenou. Výběr nechám na tobě, moc ráda vás všechny poslouchám a taky se ráda zapojí do textovek, jste super, krásný den všem posluchačky, Marťa a Marké. Tak já slibuju, že budou i jeleni, ale bude i tenhle nesmrtelný song, o který jste si napsala většina z vás. To si myslím, že budeme hopsat úplně všichni. Hříšný tanec nesmí v éteru Hit Rádia nikdy chybět, tak za chvilku i tohle.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen jednu korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Atención, señoras y señores!
12: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
11: Yes, so.
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
11: La Tropical!
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
18: Tak honem, ať vám neuletí!
17: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
19: firma na zážitky
17: CZ.
20: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Roše, Bruno Mars. Apate. Nebo apete. Každý tomu říká jinak. Vyzvala jsem někoho z vás, našich posluchačů, abyste si zavysílali se mnou, takže 800 937 937 je to číslo ke mně do studia, tak já beru někoho z vás. Vůbec nevím, kdo tam. Halo, halo.
1: Halo, halo, tady Dana.
0: Ahoj Danuško, odkud voláš?
1: Já volám z Rožnova.
0: Z Rožnova, jaké tam vládne počasí?
1: No, vyleza slunko občas, ale aj zamračené docela, no.
0: Aj zamračené docela, aj. No. Aj, aj, aj, aj. Každopádně prozrať nám plány na tvůj den dneska a co vaříš?
1: No, dneska bychom odpoledne měli mít s kamarádkou grilovačku z práce, tak uvidíme podle počasí.
0: To je super, náhodou. Taková poslední letošní grilovačka.
1: No, třeba nemusí být, doufám.
0: Nebo to počasí by nám mohlo vydržet, ještě takové mohlo, to babí mohlo, léto určitě. A podobně. Jo. A co ti zahrajeme?
1: Já už jsem si psala i zprávu, tak jestli by bylo možné půlnoční hry od Krištofa a Dominiky Aladžije.
0: Dobře, a speciálně pro někoho?
1: Pro celou rodinu, pro kamarádku, pro všechny známé prostě a pro vás do rádia určitě.
0: A jak je to pocit se takhle dovolat?
1: No super, protože jsem rychle vzala telefon a vytočila na poslední chvíli, takže paráda.
0: No tak to je paráda. No tak jo, takže Ríšu, Krajča, Krištof, Dominika Aladžia, tady to dáme a měj se krásně, užij si svůj dnešní den a díky za telefon. Ahoj.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
2: Pohádkový ladu v kraj,
3: na zámku je pro nás ráj.
1: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
3: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
4: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
1: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Týden se pomalu chýlí ke konci a počasí se bude v příštích dnech výrazně měnit. Po chladnějším víkendu se začne oteplovat a v úterý mohou teploty na jihu Moravy vystoupat až na 32 stupňů Celsia. Už v sobotu večer ale dorazí další studená fronta, která přinese déšť, bouřky a výrazné ochlazení. V Itálii se chtějí tvrdě zaměřit na chodce s mobilem v ruce. Tamní úřady chystají zákaz přecházení silnice s mobilním telefonem v ruce a pozor by si měli dát i turisté, protože by se měl týkat i fotoaparátů a jiných elektronických zařízení. Hrozí za to pokuta od 2000 na místě. No a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 640%. A teď se hlásí o slovo náš region.
9: Opera v Šárce, Praha 6, obnovuje tuto tradici pod širým nebem a dnes ve 2 odpoledne zve na českou operní pohádkovou klasiku Antonína Dvořáka Čert a Káča. V podání solistů, orchestru a sboru Národního divadla ji uvede originální hudební divadlo Praha. Vstup je tradičně zdarma. Z Metropole Lucie Daňková.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu. Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
10: Hezké dobré odpoledne, nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My pokračujeme dál až do 13. hodiny s vámi, Lea, tak si to pojďme užít. Je sobota, 5. září. Odpolko, dělejte to, co máte rádi a poslouchejte skvělou muziku, jakou hrajem právě teď.
6: Hit Radio si

Hezké sobotní odpoledne a představte si, že údajně my Češi neumíme zacházet s jídlem. No, je to tak. Prý s ním brutálně plýtváme, dokonce ho polovina z nás vyhazuje naprosto zbytečně, i když je ještě dobrý. Nevím, jestli se vám to děje taky, já spíš hodně nakupuju a pak tu ledničku vyhazuju celou, tak nadávám sakra, tolik to stálo a já to zase vyhazuju do koše. No jo, děje se mi to. Každopádně moje babička z Rumburka třeba vždycky vytáhla, já nevím, starou marmeládu, seškrábla z ní plíseň, namazala nám tím rohlík, který nenápadně rozměkčila ve vodě a jedlo se prostě dál. Ta neplýtvala ani pohlavky, když jsme prostě ten rohlík nedojedli s tou domácí marmeládou a nepochválili jí to, jak je to strašně dobré.

0: Hit Radio stále s vámi a máte taky někdy pocit, že jak teploty klesnou po 30, 25, tak pravidelně okamžitě dostanete rýbu. Je na to podle lékařů jednoduchá pomoc. Měli bychom spát alespoň 6 hodin denně a to, jak dlouho spíme, má prý na případnou nemoc daleko větší vliv než roční období, stres a nebo náš věk. Takže já nevím jak vy, ale osobně si jdu dneska nechat předepsat aspoň 8 hodin spánku ráno i večer a nejlépe po jídle. A dobrou chuť, pokud právě baštíte.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Hit Radio.

0: Hey. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tady oficiálně v tom lítají. Dara Rollins, Pavel Nedvěd se konečně vzali. Ano, si řekli tento týden odpoledne u italského jezera Como. A je to možná nejvíc takový power couple v historii našeho showbiznisu, vedle kterého vypadají všechny ostatní celebrity jako prostí amatéři. Pavel konečně totiž našel někoho, kdo má víc fanoušku než Juventus Turín, a Dara má teď doma zlatý míč. No, holky, co? Která holka to krom paní Ronaldové nebo paní Messiové má doma? Takže gratulace, a tady jedna zamilovaná píseň pro nás všechny. I will always love you.

0: Neděle odpoledne, teda ne neděle, sobota odpoledne, já už jsem zase den napřed. Každopádně já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Lea Dindější. Děkuji, že jste poslouchali, budu se těšit zítra v 7 hodin ráno. Teď už vám popřeju krásný sobotní odpoledne. Užijte si ho samozřejmě pokud možno na vlnách Hit Rádia. Já frčím do Ústí nad Labem moderovat odpolední akci, takže se těším, protože to bude taky krásný den. No a zítra, jak jsem říkala, v 7 hodin ráno vstávačka a buďte tady s námi. Ahoj!
1: Hit Radio City. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
8: Bude 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na trati nad Národním muzeem je ode dneška obnoven provoz tramvají. Linky 11 a 13 se na úsek mezi zastávkami Italská a IP Pavlova vrátily zhruba o půl roku dřív, než bylo v plánu. Rekonstrukce části trati souvisela s budoucím rozšířením tramvajové sítě na Václavské náměstí. Výkup pozemků pro severní část Pražského okruhu pokračuje bez potíží. Ředitelství silnic a dálnic dosud do výkupu investovalo zhruba 2 miliardy, celkově počítá s náklady přes 10 miliard. Do konce roku chtějí mít silničáři vykoupeno přibližně 80% pozemků mezi Ruziní a Březněvsí. Zprovoznění severních úseků okruhu je podle dřívějších zpráv v plánu v roce 2031. Hasiči dokončili mimořádné kontroly nočních podniků. Zahájili je po novoročním tragickém požáru baru ve Švýcarsku. Zkontrolovali zhruba 730 provozoven v Česku a odhalili skoro 2400 pochybení. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasící přístroje či zablokované únikové cesty. A pojďme na tenis. Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole dohrála také Karolína Muchová. Naopak uspěla Linda Nosková. Do osmifinále US Open postoupila poprvé. Odpoledne v Praze doprovodí skoro jasná nebo polojasná, chvílemi až oblačná obloha, teploty do 24 stupňů a má být větrno.
0: Hit Radio City.
9: Dominiku, děkujeme. S vámi už Tomáš Kočárník a čas, který vaše děti o prázdninách nedokážou docenit, ale teď ano, tedy víkend.

Alex Warren tady u nás na Hit Radio City a pokud máte první víkend v září volno, tak vám to tiše závidím, budu jako vždy předstírat, že vám to přeju. No a tady je přehled víkendových akcí v Praze. Jestli byste chtěli otestovat kvalitu vašich jater, tak tento víkend probíhá v Královské zahradě Pražského hradu vinobraní. Burčák, vína, hudba a vstup zdarma. Kombinace ideální, takže případně opatrně a pijte i vodu. Jinak, pokud byste samozřejmě byli spíš na to pivko, tak můžete vyrazit na náplavku, konkrétně na Rašínovo nábřeží, kde je Nomad Beer Festival. Tady je to oproti vinobraní dneska, jenom dneska, a to do 10 hodin do večera, no a specializují se tady logicky spíš na ta pivka. Tak tedy zkuste mrknout případně a já se mrknu ještě po nějaký akci v Česku, respektive v Praze, kde jako neteče alkohol proudem. Jo, ještě mám jednu. Pokud dneska chcete vyrazit na letiště, tak můžete, protože po 2 letech se tady vrací den letiště Letňany. Kdo jste milovníci letadel nebo chcete takové neobvyklé zážitky, tak se můžete vyrazit a i tady na tu akci je vstupné zdarma. No a zdarma tu pro vás máme i naše hity. To jsem Grant, co? Tak teď třeba Miley Cyrus.

0: 21 Pilots tady u nás na Hit Radio City. Tahle parta se loni po 6 letech vrátila k nám do Prahy a byl to jeden z nejlepších koncertů, který naše hlavní město za poslední roky zažilo. Tohle je náš hudební víkendový výběr, který tu pro vás máme a jako vždycky rovnou bez zbytečných průtahů posíláme další hity. No a teď nás čeká úžasná zpěvačka, která má skvělý hity, akorát si je nikdo z nás nezaspívá, protože co si budem povídat, francouzsky umí hlavně Francouzi. My jsme spíš přes to francouzské líbání, že jo? Indila na Hit Radio City, teď její Dernier Dance. Nebo tak nějak.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Lucas Graham a bez debat jeho nejslavnější hit Seven Years tady u nás na Hit Radio City. Je to doják, je to smutný. No ale přátelé, je to tady. Šance s námi vyhrát parádní peníze už klepe na dveře.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, od pondělí každé všední ráno s námi můžete vyhrát rostoucí jackpot. Budeme startovat na 5000 korunách a každý den, který bude bez výherce, to poroste o další tisícovku a dokonce ve velkém finále 25. září pro vás máme rovných 50 tisíc korun. Do soutěže se můžete zaregistrovat zdarma, úplně v pohodě, rychle přes naše webovky, no a potom zjistíte, že jsme u vás doma za chvilku. A jsme vám blíž a blíž, než si myslíte, protože pokud uslyšíte zvonění na vaše dveře a vyjdete ven do 30 vteřin a zjistíte, že tam stojíme právě my, tak je výhra vaše. Zaregistrovat můžete svoji adresu doma, do práce, u milenky, u milence, prostě kdekoliv vás zastihneme ve všední ráno v 7:10 a vy otevřete. Tak to zkuste, budeme moc držet palce, no a třeba od pondělí už, dovezeme prašule právě vám.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
2: Život plne dál.

0: dále Farben Baby Goodbye na Hit Radio City, no a šance na romantiku pod širým nebem nebo pořádnou party s partou na Vltavě pokračuje dál. Až do 8. října hrajeme každý čtvrtek v naší odpolední show s Dominikem, Vincentem a Andreou o plavby z Prague Boats. A věřte, že je to výběr pestřejší než seznam výmluv, proč jste nepřišli zase do práce. Ať už plánujete romantickou večeři pro dva, nebo chcete na palubu natlačit celou vaši pochybnou partu a mít super party ve velké skupině, není problém. Stačí mít rychlý prst a reflexy šelmy. Naladíte Hit Radio City, každý čtvrtek mezi 15. a 18. hodinou, počkáte, až vás vyzmeme k volání na bezplatnou linku 800 937 937. No a pak musíte být rychlejší než zbytek národa, co v tu chvíli svírá telefon, a dovolat se jako první, dostanete otázku nebo úkol, je to naprosto jednoduchý, no a když to nepopletlete, tak kotvíte na vlastní lodi přímo na Vltavě. Takže místo u výčepu, výhled na Prahu, voda, hele, co víc si přát. Víc detailů o téhle naší plovoucí soutěži z Prague Boats najdete na našem webu a budu držet palce a případně dejte vědět, kdybyste neměli lidi do party. Já zapařím s váma. Ve Vltavě žraloky nepotkáte, doufám. V našem playlistu jo. Imagine Dragons s jejich hitem Sharks právě teď na Hit Radio City. Hezkou sobotu.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělých

0: vypli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl.
5: Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
14: Hit Radio City.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tak to bylo trochu toho retra. Culture Beat, Mr. Vain na Hit Radio City. No a máme tu takové oblíbené okénko s názvem Jaký je mezinárodní den? Prosím vás, dneska, pokud to nevíte, tak je světový den sýrové pici. A taky mezinárodní den celulitidy. Jako osobně si myslím, že člověk, který tyto dvě záležitosti dal do jednoho dne, je prostě zlý cynik. To jinak říct nejde. Jdem radši na další hity. Docela třeba ještě Reddy Kirken, ale teďka Mark Ember a případně Dobrou chuť s picou.

0: Reddy Kirken a jeho Zítra mám tady u nás na Hit Radio City. Máme teďka přesně 2 hodiny se mnou ve studiu zpátky Dominik a jdeme na zprávy.
1: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Bylo 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Kvůli dnešním běžeckým závodům nás v centru Prahy čekají dopravní omezení. Řidiči musí počítat se zákazy zastavení a připravit se také na úplnou uzavírku některých komunikací. Akce Birel Grand Prix Praha se zhruba od 4 odpoledne do 9:30 večer dotkne i několika tramvajových a 2 autobusových linek. Detaily najdete na webech praha.eu a dpp. Pražští hygienici evidují za srpen 9 nových případů žloutenky typu A, z toho 2 u dětí. Šíření nemoci zpomaluje a loňská epidemie postupně odeznívá. Minulý rok hygienici v srpnu v Praze zaznamenali 133 případů. Češi průměrně utratí za dovolenou 55 tisíc, to je nejméně ze střední Evropy. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia a 2 polských cestovních portálů, které destinace vedou žebříček oblíbenosti, řekne Jan Foret z Invie.
7: Konkrétně tohle léto vede Řecko, následované Egyptem a Tureckem. Možná za celý rok vidíme trošku větší nárůst právě toho Řecka, ale myslím si, že Turecko a Egypt už se poslední několik let drží na těch předních příčkách v rámci toho top 3 uspořádání.
0: Platí to nejen pro Čechy, ale pro všechny středoevropany. Českým basketbalistkám se vstup do mistrovství světa nevydařil. V Berlíně včera prohráli s Itálií 54-63. Zítra odpoledne se naše reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí večer je čekají obhájkyně zlata Američanky. I před námi většinou vyjasněná noc, ochladí se na zhruba 10 stupňů, zítřek přinese na nejvýš 22 a má být jasno, přechodně polojasno, později večer mraků přibyde.
5: Hit Radio City.
0: S vámi Tomáš, no a pokud Češi průměrně utratí za dovolenou 55 tisíc korun, tak je to o 55 tisíc víc než já letos. Super! Hit Radio. Tady už pro vás, ale pro hezčí den další hity. Doufám, že vy jste si o dovolenou užili, nebo vás případně ještě čeká. Teďka U2 a jejich Beautiful Day a já jdu předstírat, že Beautiful Day mám taky. Díky moc!

novou skluzavku. Je to tak, Praha 6 byla obohacena a nová skluzavka teď nově od září spojuje dvě ulice. Ani nevím, kolik má metrů, ale je fakt dlouhá. Zní to dobře, co? A kde by jenom mohl být ten háček? Jo, už vím. Tahle nová skluzavka stála skoro 4 miliony korun. Což jako upřímně, člověk nemusí být expert na skluzavky, aby mu došlo, že není to trochu moc, není to trochu zbytečný, ale tak co? Alespoň se zatnul tipec všem, kteří tvrdí, že se v Praze nic nestaví. A vidíte, bum, nová skluzavka. No a vzhledem k tomu, jak se úspěšně a v termínu staví v Praze jiné stavební projekty, tak bych se vůbec nedivil, kdyby do dvou let bylo řečeno, že tahle nová skluzavka je vlastně ono slibované metro.

0: Sindl X, s vámi Hit Radio City, no a teď pozor. Libová pozvánka do zoologické zahrady v Praze. Pokud rádi fotíte, tak ve čtvrtek 10. září tady bude probíhat speciální kurz focení a bacha jo, přímo mezi zvířaty. Průvodcem vám bude profík Václav Šilha, který má dokonce doma řadu fotografických ocenění, takže pokud dorazíte, budete v těch nejlepších rukách. Jak zvířata dobře fotit, se tedy dozvíte z první ruky od člověka, který přímo fotil a pracoval pro National Geographic. Jako fakt. Lístky pořád jsou ještě v prodeji a dostupné a na to speciální focení v zoologické zahradě v Praze se můžete dostat přes jejich e-shop. Tak případně mrkněte na tenhle boží kurz, nebudete litovat. No a už posílám další boží hity. Bude Taylor Swift, Sia a Kendrick Lamar, ale jako první Ray Dalton.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: Ichli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Taylor Swift. Hezký víkend všem tady na Hit Radio City. Za chvíli třeba Liquido nebo Cyril, ale teď... Je tu takový tradiční přehled bizáru. Jdeme se totiž společně mrknout na ty nejdivnější události, které se za posledních pár dní staly. Bylo to zase plodné, přátelé. Ital ztratil trpělivost s vysokými cenami za benzín a začal jezdit na koni. Chápu tohle řešení, až tenhle trend dorazí k nám, jsem fakt zvědavý, jak se to bude dělat s parkovacími zónami. Druhá zpráva. Hvězda z filmu pro dospělé Bonnie Blue porodila dítě. Otce ale nezná. Vzhledem k jejímu rekordu, co se týče mužů, které měla, se tohle mateřství v podstatě dá nazvat skupinovým projektem. No a teď něco z gastra. Dánská restaurace bojuje proti plýtvání. Zavedla pokuty za nesnězené maso. A já osobně mám takovou představu, jak ta konverzace s tím číšníkem asi probíhá.
1: A nelepí se v tom a jes.
2: Já už nechci.
1: Cože nechci? To budeš jíst, kdybyste měl si dát do...

0: Adele a jeho Stramblin in. Krásné odpoledne všem, slunko nám svítí, plus minus polojasno, ideální sobota, ne? No a s vámi Hit Radio. Tohle je náš víkendový hudební výběr právě tady na Hit Radio City, kde nás teďka čeká jedna z nejúspěšnějších zpěvaček v téhle zemi. Jako bez debat. Zlatá Slavice, žena, která dobila pražský stadion na Edenu. Třikrát. No a aktuálně sedí v porodě superstar a co vám budu povídat, jako taky vám letos přijdou nějaký přísný. Bylo vám určitě jasný, o kom mluvím. Eva Farná, no a dáme si její Boží mlejny melou na Hit Radio City.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Březová! Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
10: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Hit Radio City.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

tenhle hit má neskutečnou energii. David Guetta, tedy Swim, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone. S vámi Hit Radio City, je za námi první školní týden a tak se ta otázka, drazí rodiče, přeci jenom nabízí. Jak to zatím zvládáte? Jak to zatím zvládají vaše děti? Co ten začátek školy? Potřebujete se mi vypovídat? Potřebujete terapii? Pojďte! Pojďte se o to podělit. Sdílená bolest, jak se říká, je poloviční bolest. Čekám na vaše zprávy na WhatsAppu na čísla 777 937 777. No a mezi tím docela, než si dáme zprávy, stíháme další hity. Teď Zara Larsson. Díky, že nás ladíte. Hezký víkend.

0: Lumineers a jejich Hohej tady u nás takhle do soboty na Hitradio City. Za malou chvíli je tu druhá hodina. Kecám, už třetí, toto letí. No a bude naše informační okénko. Zprávy a počasí, za mikrofonem zpátky Dominik.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
5: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
4: Rodinné oslavy,
5: romantické svatby,
4: firemní setkání
5: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
4: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
5: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
4: Zámek Berchtold.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na Žižkově vzniká nová tramvajová trať, povede přes areál bývalého nákladového nádraží na Jarov. Stavební práce začaly před týdnem na křižovatce ulic Jana Želivského a Olšanská. Nová trať má být hotová za rok. Elektronické aukce 17 městských bytů v centru Prahy jsou připravené. Zájemci už se mohou hlásit. Pokud splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola. Samotná aukce se pak uskuteční 24. září. Nabízené byty je možné si prohlédnout na webu Prahy. Většina lidí považuje navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard za nepřijatelný. Konkrétně jde podle aktuálního průzkumu Medianu o 62% lidí. Pro 22% je schodek přijatelný a zbytek neví. V těchto chvílích začínají tři zápasy sedmého kola první fotbalové ligy. Slavia hostí Zbrojovku Brno, Olomouc přivítala Bohemians 1905 a Slovácko Pardubice. Od 6 večer pak Artis Brno změří síly s Plzní. V noci se v Praze ochladí na zhruba 10 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno. Zítra čekáme jasno, přechodně polojasno, později večer začne mraku přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia.
0: Hit Radio City. Dominiku, děkujeme, s vámi už zase Tomáš. No a za chvíli mrkneme na událost, která dokazuje, že v tomhle státě nikdy není nuda.

Bez debat její největší hit, bývalá účastnice Superstar, tohle je Celeste Buckingham a její Run Run Run na Hit Radio City. No, a i když ministr Macinka na začátku své politické kariéry oficiálně zrušil klimatickou krizi, tak věřte tomu nebo ne, sucho je pořád. A to dokonce takové, že nám začala vysychat i přehrada Orlík a postupně se na souši začínají objevovat staré sudy. Což by se dalo nazvat takovou zajímavou nostalgií 90. let. Místní samozřejmě znají minulost, znají ty příběhy a tak se bojí nějaké kriminální činnosti a začali na ty nově objevené sudy volat policii. Samozřejmě někteří lidé jsou iniciativní a lezou tam i bez zásahu policie a koukají, jestli je někdo vevnitř, nebo ten zbytek. Takže přátelé, co tímhle chci říct, co touhle zprávou chci říct? Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo podnikal v devadesátkách a doteď o tom svém podnikání moc nechce mluvit, tak mu radši řekněte, ať na čas odletí na nějaký vzdálený ostrov a tam počká v klidu, až zase v Česku pořádně naprší a přehrada Orlík zase bude na úrovni hladiny, kdy tam budou moc být sudy.

0: DJO End of Beginning tady u nás na Hit Radio City. My v našem hudebním výběru samozřejmě pokračujeme dál, máme 15 hodin a 17 minut k tomu, no a čeká nás zpěvák, který si svůj hudební úspěch předpověděl ve školní ročence, kam napsal uvidíme se na MTV, což mu pak vyšlo, a dokonce si jeho hit přidal do svého oblíbeného playlistu i bývalý americký prezident Barack Obama. A co si budem povídat, to je jako dobrá zpětná vazba na vaši práci. Představte si podobnou situaci v Česku, jak Miloš Zeman paří v létě na Miraj. Na tom člunu. Nebo víte co, radši si to nepředstavujte. Teď už teda Miles Smith na Hit Radio City.
1: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

tohle byla Pink, s vámi Hit Radio City a prosím vás, pokud jste dneska řidičem v Praze, tak pevné nervy. Jsou tu uzavírky, které budou platit právě dneska mezi 16. až 10. hodinou večerní. Prahou totiž zase podsupitají běžci. A teď pozor, týkat se to bude i některých zastávek MHD, tedy dolní poloviny Václaváku. Potom ulice na Příkopě a náměstí Republiky. No a pak budou neprůjezdné kompletně ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kapitána Jaroše ve směru do centra, no ale Letenský tunel. Jo, a taky Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lanova ulice a Nové Mlýny. Máte to? Dělali jste si poznámky? No, když to shrnu nějak lidsky, jinak řečeno za účelem duševního zdraví, se dneska Praze ideálně vyhněte.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infali.
2: Tohle se nikdy neuposlouchá Manu Chao a jeho Me Gusta Stu na Hit Radio City. 15 hodin, 40 minut k tomu a je to tu zas. Pravidelný náš sobotní rituál, bez kterého by to sobotní a víkendové vysílání nebylo kompletní. Zabalíme si popcorn a jdeme do světa filmu. Slovo si teď vezme můj kolega Ivo Alač, který vám jako vždycky poví, co nejnovějšího se objevilo tento týden v kinech. Je tu naše rubrika Film City.
3: I will find you.
4: I'm Batman.
3: Film City.
5: Po dvou návratech z minulého týdne, druhého Terminátora po 35 letech a prvního Harryho Pottera po 25, jsou teď v našich kinech zpátky i auta.
6: Hej, Blesku, seš ready?
5: A to k 20. výročí a s původním českým dubbingem.
7: Blesk je ready.
5: Vy, co jste na té tenkrát označované za nejhorší, ale později doceněné Pixarovce vyrůstali, ji můžete tedy představit svým potomkům i na velkém plátně.
8: Ahoj, mami.
5: Podobného přehodnocení se ale nemůže asi nikdy dočkat drtivá většina českých rádoby komedií posledních let. A zda je to případ i novinky Dokonalý den, to jsem raději zkoumat nešel.
9: Práce se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
5: Může se to ale stát u hororové komedie Osm nohou a milion followerů. Je to sice slabší kousek mého oblíbence Christophera Smitha, scenáristy a režiséra žánrových skvostů Izolace a Triangle, ale dokážu si představit, že se z toho může časem stát kultovní záležitost. Já tomu ten nevyužitý potenciál a špatně digitální pavouky asi nikdy neodpustím. Co se ale prý hodně povedlo, je historické drama Samuraj a vězeň. Milovníkům tohoto typu filmů by rozhodně nemělo ujít. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM.
3: Film City.
10: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
11: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
10: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
11: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
3: Hit Radio City.
16: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tohle byla Rihanna, s vámi Hit Radio City a mám tu od vás reakce na to, jak zvládáte začátek roku a jestli už jste na terapii. Jako musím říct, že vaše odpovědi jsou opět zlato. Anička píše, zvládáme to naprosto skvěle, děti brečí, že musí vstávat, já brečím, že musí vstávat a náš kávovar právě podal výpověď z důvodu syndromu vyhoření. Pak mi napsal Marek, hele, první týden jsme přežili, ztráty na životech nulové, ztráty na nervové soustavě velké. A na to, jestli je potřeba terapie, pak mi napsala ještě Hanka, terapii nepotřebujeme, spíš bych potřebovala hypotéku na školní pomůcky. Ach jo, drazí rodiče, drazí děti, jsem rád každopádně, že přežíváte, i když je to někdy těžký.

0: tohle bylo do víkendu trochu toho retra. Legendární duo 80. a 90. Známe je všichni, milujeme je všichni. Modern Talking, Sherry Sherry Lady na Hit Radio City. Jdeme informovat, se mnou ve studiu zpátky Dominik a budou nejnovější zprávy.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Po trati nad Národním muzeem znovu jezdí tramvaje. Linky 11 a 13 se na úsek mezi zastávkami Italská a IP Pavlova vrátili o půl roku dřív, než bylo v plánu. Velkou novinkou je i pilotní projekt červeně svítících pásů. Jedná se o panely podél obrubníků, které mají chodce blikáním upozornit na blížící se tramvaj. V úterý začal platit nový pražský územní plán, měl by usnadnit plánování a výstavbu v metropoli. Je v něm prostor pro 350 tisíc bytů, především na nynějších brownfieldech. Plán také například reguluje výšku nových budov. Hasiči dokončili mimořádné kontroly nočních podniků, zahájili je po novoročním tragickém požáru baru ve Švýcarsku. Zkontrolovali zhruba 730 provozoven v Česku a odhalili skoro 2400 pochybení. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasící přístroje či zablokované únikové cesty. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu. Přijde mimo jiné o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal před léčbě operované klíční kosti a dalších zranění. 27-letý sportovec se zranil minulý týden v 8. etapě Vuelty, kterou do té doby jasně vedl. Noc bude většinou vyjasněná a teploty spadnou na zhruba 10 stupňů. Zítra přes den naměříme v Praze na nejvýš 22. K tomu čekáme jasno, přechodně polojasno, později večer mraků přibyde.
5: Hit Radio City.
0: Dominiku, díky za info. S vámi už zpátky Tomáš. Hezkých dnů jako dneska v září už asi nebude, tak nezapomeňte úsměv. Je to zdarma.

Nickelback, s vámi Hit Radio City a pozor, lidé pražský, město kupuje moderní tramvaje. Ano, ano, je to tak. Naše hlavní město se posune znovu o trochu víc do 21. století a nové tramvaje budou mít i klimatizaci. Jo, do konce roku už má být moderních vozů 40 a rada města v příštích týdnech rozhodne o dalším pořízení 29 nových aut, povozů, no prostě tramvají. Hlavní město za ně zaplatí 2,5 miliardy korun, ale jako řekněme si to upřímně. Letošní léto, to byly opravdu občas takové jako povozy, jezdící sauny, mobilní jezdící sauny. Jednou jsem měl tak neklimatizovanou tramvaj a bylo tam takový vedro, že jsem měl chleba jako svačinu a fakt v té tramvaji to nešlo. A mezi Národní třídou a Smíchovem se mi z toho vedra, normálně z toho obyčejného chleba, stala topinka.

0: Green s hitem Eurofy a tady u nás Féteru Hit Radio City. No a teď pozor všichni, kdo rádi fotíte, protože pražská ZOO si pro vás připravila naprostou lahůdku. Pokud chcete své fotky posunout o pár parníků výš, nenechte si ujít čtvrtek 10. září, kdy bude speciální kurz fotografování přímo v akci, tedy mezi zvířaty, tedy v pražské zoologické zahradě. A učit vás nebude nikdo jiný, než fotografický mák Václav Šilha. Tenhle chlapík má doma skříň narvanou oceněními a jeho fotky dokonce publikoval i prestižní National Geographic. Takže věřte, že pokud dorazíte, tak budete v těch absolutně nejlepších rukách. Všechny triky, jak ulovit ten perfektní snímek a nenechat se u toho sežrat, se dozvíte rovnou od mistra oboru. Lístky ještě pořád jsou, tak neváhejte a ulovte si je na tenhle čtvrtek, a to na e-shopu ZOO Praha. Mrkněte, tenhle kurz bude rozhodně boží, no a my už pokračujeme v našem playlistu dál. Imagine Dragons s hitem Bones, díky, že nás ladíte a doufám, že máte hezkou sobotu.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na Den chytré mobility.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Since the Light Off na Hit Radio City a je to tady, blíží se nám šance, kdy budete mít příležitost s námi vyhrát parádní peníze.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, od pondělí s námi můžete každé všední ráno hrát o šťavnatý a rostoucí jackpot. Startujeme na 5 000 a pokud v daný den nikdo neotevře, přisypeme do banku další tisícovku. Celé to vyvrcholí v pátek 25. září, kdy ve velkém finále rozdáme 50 000 korun na ruku. Stačí se zdarma zaregistrovat na našem webu, no a pak už jenom čekat. Každé ráno, přesně v 7:10, vyhlásíme a vysíláme naši hlídku do terénu a pokud uslyšíte zvonek u vašich dveří, máte 30 vteřin na to, abyste nám šli otevřít. Jestli za nimi bude stát náš tým, berete okamžitě jackpot. Zaregistrovat můžete domov, práci, chalupu, zkrátka místo, kde býváte ve všední dny v 7:10. Budeme držet palce, na nic nečekejte, utíkejte na web a třeba ten balík peněz dovezeme už v pondělí právě vám.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Ale Farben, Jenik a Little Hollywood na Hit Radio City. Mimochodem, co se týče Hollywoodu jako města, tak i když je to neuvěřitelný, původně mělo jít o prohibiční raj bez alkoholu, protože zakladatel Hollywoodu byl vysoce nábožensky založený pán. Jako pardon, Hollywood jako prohibiční raj bez alkoholu. To trochu nevyšlo, co si budem. Tady už pro vás pokračuje náš sobotní hudební výběr. Bude Marek Ztracený, Meredith Brooks, ale jako první Shouse s hitem Love Tonight. Krásný sobotní podvečer.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebíblice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Hit Radio City.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

tohle byl Marek Ztracený tady u nás na Hit Rádiu. Doufám, že si s námi užíváte víkendu, no a za malou chvíli budou nejnovější zprávy, ale teď trošku toho bulváru, ale jako tak pro jednou. Pokud máte doma nedostatek oblečení a dalších serepetiček, tak bývalá manželka Carlose Terminátora Vémoli, Lela, rozprodává svůj šatník. Můžete získat legíny za dvojku a kabelky za 100 000. A když se nad tím tak zamyslíte, tohle je vlastně jako taková nekonečná série české verze

0: Tohle byly Snow Patrol s jejich hitem Chasing Cars. Pátá hodina se nám pomalu jistě blíží tady u nás na Hit Radio City. Za chvíli už si dáme nejnovější hity, no a po celé se třeba mrkneme na takovou typickou událost, která opět dokáže, že v České republice je to někdy opravdu jeden velký kocourkov. To ale za pár minut, no a teďka už je pro vás připravený Dominik a dáme si, jako vždycky v tento čas, nejnovější zprávy.
1: Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocity.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
5: Bude 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Kvůli dnešním běžeckým závodům nás v centru Prahy čekají dopravní omezení. Musíme počítat se zákazy zastavení i úplnou uzavírkou některých komunikací. Akce Birel Grand Prix Praha ovlivňuje i několik tramvajových a dvě autobusové linky. Detaily na webech praha.eu a dpp.cz. Na Malostranském náměstí dnes demonstrovalo zhruba 200 lidí, a to proti prezidentu Petru Pavlovi, pokračující vládní militarizaci Česka nebo veřejnoprávním médiím. Akci s názvem Stop českému Mejdanu zorganizovala KSČM. Dorazilo také několik odpůrců demonstrace s ukrajinskými vlajkami. Sezóna letních táborů je definitivně u konce. Ve středních Čechách jich letos proběhlo bezmála 300 a zábavu si na nich užilo více než 23 000 dětí. Na tábory vyrazili také kontroloři, jak říká mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová.
6: Provedli jsme celkem 150 kontrol a odhalili 38 závad. Závady spočívaly nejvíce v oblasti stravování dětí, zásobování akci pitnou vodou nebo v požadavcích na zdravotní dokumentaci. Naopak v rámci zajištění požadavků na ubytování dětí a na osobní hygienu nebyly letos zjištěny závady žádné.
5: Z epidemiologického hlediska byla letošní sezóna dětských táborů klidná. Paříž má novou atrakci pro milovníky másla. Kousek od Eiffelovy věže se otevřel první obchod ve francouzské metropoli, specializovaný výhradně na tuto tradiční a ve Francii velmi oblíbenou surovinu. Nabízí zhruba 30 druhů másla od malých rodinných výrobců. V noci nejnižší teploty kolem 10 stupňů, zítra přes den naměříme na nejvýše 22, neděle bude jasná, přechodně polojasná, později večer začne mraků přibývat.
1: Hit Radio City.
0: Dominiku, děkujeme, tady pořád s vámi Tomáš Kočárník, jdeme do finiše, tohle je naše poslední společná hoďka, no a bude stát za to. Hit.

The Sound of Silence na Hit Radio City, no a zásadní událost ve stavbě metra D. Pozor, jo, máme schválený jména stanic. Dobrý, ne? Hele, ale to je taky důležitý. Sice podle aktuálního plánu by se tohle metro mělo rozjet nějak kolem roku 2032 a uvidíme, jestli se to bude ještě posouvat, protože další úseky se plánují až na rok 2036, ale víme, jak se budou jmenovat stanice. To jsou priority. Sice ty stanice ještě ani nejsou, ale tak aspoň něco víme. Takže abychom to rozsekli, prosím vás, jo? Oficiálně. Od severu to bude Náměstí Míru, Nusle, Pankrác, Ryšánka, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, aby se to nepletlo, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Mohl být Ivan Olbracht, ale byl členem komunistické strany, takže má smůlu. Kolik moudrých hlav bylo potřeba na tak důležitou věc, jako jsou jména stanic? To určitě byla nějaká placená komise, ale tak aspoň něco se s tím metrem D děje.

0: Kapela Hodiny a jejich Dívej na Hit Radio City. No a na Facebooku pro vás máme takovou zajímavou anketu. Je to takový dost osobní, ale představte si hypotetickou situaci, kdyby se vám vrátili všechny peníze, které jste za svůj život utratili za alkohol. Pokud máte přibližnou představu, kolik tak letadel by za to bylo, nebo co byste si za to případně koupili, napište nám pod příspěvek do komentářů na Facebooku. A současně tady chceme smeknout všem, kdo jsou ochotní přiznat svůj alkoholismus. Nejste v tom sami. Teď už Lost Frequencies a další hity.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let

0: Michli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
6: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
5: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
6: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
7: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
5: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit
10: Radio. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Tohle byly Linkin Park v čele s Emily Armstrong, tady u nás v éteru Hit Radio City. No a drazí posluchači a tedy hlavně dámy, teď něco pro vás. Do Prahy se totiž, a je to oficiální, po letech vrátí samotný mistr romantiky. A to už 5. března 2027 do O2 Univerza. Ježiš, to zas bude sladký. Možná už jste to na internetu zaregistrovali. Britský hudebník James Blunt bude zpátky u nás po dlouhé době. Vstupenky budou dostupné klasicky na Ticketportal a Ticketmaster. No a fanouškovský předprodej startuje už za pár dní. To konkrétně 8. září v 10 hodin dopoledne. No a potom klasický veřejný předprodej pojede od 9. září taky od 10 hodin dopoledne. Takže jestli chcete chytnout lupeny a bude to teda pryč rychle jak mandarinky za komunismu, tak pomalu se připravujte na tuhle hudební událost, která příští rok bude v Praze. James Blunt naživo pro vás. Ženský, já vím, že to žerete.

0: Hit Radio City s vámi, krásný podvečer, a tohle byli One Republic. Jinak tahle parta letos odehrála obrovský koncert na pražských Letňanech, kam dorazilo přibližně 17 000 lidí, a to i přesto, že byly takový vedra, že normálně ptáci chodili pěšky. A to se pozná vlastně pravé fanouškovství. Pokud na svoji oblíbenou kapelu dorazíte i za předpokladu, že se z vás stane v podstatě lidská mikrovlnka. Pokračujeme v dalších hitech, ať toho před rozloučením spolu stihneme ještě co nejvíc. Za malou chvíli Luis Capaldi, teď ale Calvin Harris a Ellie Goulding.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. Nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Hit Radio City.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Mikolás a jeho a kapela na Hitra City. 18. hodina už nám klepe na dveře, což znamená, že můj čas se naplnil. Naštěstí zatím ne v životě, doufám, ale v rámci našeho vysílání ano. Za malou chvíli už si dáme nejnovější zprávy, no a po celé nás čekají třeba Green Day, Fortner nebo Nico Santos. Stejně jako dneska, tak příští sobotu dorazím vámi po 13. hodině a budu se moc těšit. Společnost vám dělal Tomáš Kočárník a jako vždycky na závěr, mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Rostou. Pokud vyrazíte do lesa, s prázdnou se nevrátíte. Ale odborníci radí počkat. Pravé houbařské žně prý přijdou za týden až dva. Tak velkou úrodu jako v minulých letech ale čekat nemáme. Kvůli letošnímu velkému suchu. Hasiči při kontrolách nočních podniků v Česku odhalili v 729 provozovnách 2381 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje či zablokované únikové cesty. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič bude hrát za chorvatskou fotbalovou reprezentaci i v 41 letech, které oslaví ve středu. Chorvati budou prvním soupeřem českých fotbalistů v Lize národů. V sobotu 26. září se představí v pražském Edenu. Trenér Slaven Bilic na svazovém webu potvrdil, že Modrič bude v nominaci, kterou oznámí v pondělí. A na závěr počasí, v noci čekáme většinou jasno nebo polojasno s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle bude jasná až polojasná, jenom na severovýchodě přechodně oblačná. Teploty budou velmi příjemné, dostanou se mezi 19 až 22 stupňů.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Milana Majtrea.
1: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
0: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
2: Co to zas po pájsku je za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl!
2: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebívlice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Kvantofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte s sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
2: Vstupenky na dětiraje.cz.
1: Bude vejdán.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Hit Radio City.
10: Zlepši si náladu.

ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: Hit Radio City. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
1: Březová.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
1: Březová.
2: Resort Březová.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
0: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
0: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíjovicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: these beautiful things that I've got.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.